Zajít teraz nic 16 minut, šutěndžuá mi mají, hači bola baša, hej, lebe trápí mi a zajít teraz 20 minut, kaskuta mana matimu i a dici uhy, ngadi hisma manu učenžah mi rma bolu, hila kumana asama tus, hači aprendeš tě ond.